kdo mě to zas budí, co jsem komu proved, proč mě lidi nenechají spát. Děsně mi to vadí, před chvílí jsem přišel, proč mě lidi nenechají spát. Já když vstávám, poslouchám zákrutu. Já když vstávám, poslouchám zákrutu.

I jako malý dítě měl jsem jedno přání. Nechtěl jsem být lodní kapitán. I jako malý dítě, i jak blanický rytíř, chtěl jsem dlouho nerušeně spát. Já, když vstávám, poslouchám zákrutu.